nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Praze vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Minuta nás dělí od 7 hodiny raní a to znamená, že v těchto okamžicích nám startuje pondělní raní Fresh na 89 a 102,9 FM. No a v následujících 120 minutách si i my budeme pokračovat s tou nejlepší taneční muzikou. Čeká nás třeba Dua Lipa, Bidovan, Netsky Remix. Těšit se můžete taky na Becky Hill, Hands on Me.

Tak přeju pohodovej start do nového pracovního týdne. Teď přesně 7 hodin ráno my jdeme na zprávy a taky na počasí. Dance Radio News. Před zvýšeným výskytem hadů varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zejména v tamní chatové oblasti se nachází velký počet zmí. Usídlily se tam celé hadí rodiny. Setkání s jedovatými hady vyvolalo mezi částí místních i rekreantů obavy. Vedení města ale apeluje především na opatrnost a informovanost. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí. Už ale neplatí, že by se soustředili jen na Ukrajinu nebo další postsovětské státy. Trendem, o které se zajímá stále více společností napříč obory, jsou pracovníci z Filipín. Atraktivní jsou pro stavební podniky, dopravce nebo například ve zdravotnictví. Opakuje se to každoročně, jakmile se trochu oteplí. Meteorologové začínají varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Vy si dáváte pondělní den s rádio na 89 a 102,9 FM. Já jsem Andy Rout a přeju všem krásné a pohodové ráno a zároveň úspěšný start do nového pracovního týdne. Dneska máme pondělí 8. června, svátek nám slaví Medard, takže rozhodně přejeme všechno nejlepší a za chvilečku budeme hrát i to nejlepší staneční muziky. Čeká nás třeba novinka v našem éteru, Becky Hill, Hands on Me, určitě skvělá věc a rozhodně doporučuji, pokud jste právě třeba teďkon opravdu otevřeli oči a vstáváte, tak Becky Hill s peckou Hands on Me jako novinka v našem éteru, tak ta by vás mohla tak hezky příjemně naladit do toho pondělního dne. Pak nás taky čeká Duke Dumont, Kelš anebo Frankie Vach Come Together. Tak krásné ráno, zden s rádiem.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může

0: být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

jedna z těch klidnějších věcí, kterou tady pro vás na Dance Radio hrajeme, tohle Frankie Vach Come Together, úžasná věc, 7 hodin, 31 minut k tomu, vy si dáváte pondělní Dance Radio, no a my se jdeme teď podívat na to, jaké počasí nás bude začátkem pracovního týdne provázet. Počasí. V pondělí očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní odpolední maxima se nám budou pohybovat okolo 26 stupňů, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A pokud máte zálusk na nějaký venkovní aktivity, tak bych doporučil v tomto týdnu je udělat dneska, protože co jsem koukal na předpověď na tento týden, tak od zítřka až do konce týdne by se nám to mělo zatáhnout a je v předpovědi hodně deště. Tak na to buďte rozhodně připraveni, takže pokud něco venku, tak určitě dneska a aspoň si tak můžete zpříjemnit ten start nového pracovního týdne. My jdeme dál na muziku, MK Clementine Douglas, Jason Status, 99 Souls, bude taky Haven, anebo Mahmud Orhan. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin 51 minut k tomu vy si dáváte pondělní Dance Radio, pondělní ranní Fresh Sandy Roadem do Chainsmokers, 5 seconds of summer a Who Do You Love právě teď v našem éteru. My se za pár okamžiků podíváme na jeden hodně zajímavý projekt, hodně zajímavý festival, který pokud dodržujete aktuální trend zdravýho životního stylu, což znamená spíš zdravý jídlo, žádný alkohol a tak dále, tak si myslím, že tenhle ten festival by byl přesně pro vás, protože přesně takovým lidem jde naproti. Víc o tom řekneme už brzy tady u nás na 89 a 102,9 FM na Dance Radio. My do 8 hodiny určitě zahrajeme ještě Spada the Teacher, anebo taky bude Crafty Cuts.
1: Rave on Air Dance Radio. Baví tě tranvizová muzika. Tak laď každý pondělí Rave on Air od 6 večer Dance Radio. Tvoje oblíbená tranvizová show Rave on Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on Air od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.

7 hodin 59 minut k tomu, tady je pondělní Dance Radio Kraftikac, Skills a epická happiness, která nám uzavřela první hodinu pondělního ranního freshe. My pokračujeme i po 8 dál a budeme si hrát třeba Faithless I Want More. A čeká nás taky Alok společně se Solardem Over Again.

třeba takovýhle pecky nás čekají mezi 8 a 9. Já přeju všem krásné pondělí. 8 hodin ráno a my jdeme na zprávy a taky na počasí. Za studenou frontou se v nestabilním vzduchu během pátečního odpoledne vytvářely místní přehánky a bouřky. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky zhlížející úkaz. Vzhledem ke škodám v městské čtvrti Děčín-Binov je pravděpodobné, že mohlo jít o tornádo. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Pracovníci inspekce silniční dopravy se při svých červnových kontrolách na dálnici zaměřili na polské dopravce, které pokutovaly za přetížený kamiony letos v březnu. Chtěli zjistit, zda se firma poučila a výsledek, kamiony jezdí po českých dálnicích přetížené dál. Navíc se jeden řidič nákladní soupravy snažil před kontrolou ujet. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 26 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Lumix a Lida, Gabri Ponte, Forget You, právě teď konféteru na 89 a 129 FM. 8 hodin, 14 minut, k tomu vy si dáváte pondělní Dance Radio a taky pondělní ranní fresh. My se jdeme teď podívat na to, co jsme nakousli na konci minulé hodiny, protože festival, který vlastně mění vlastně festivalové vnímání, protože samozřejmě aktuální trend je méně alkoholu a více zdravotního stylu, tak kanadská Shambhala vlastně mění úplně pravidla týhletý festivalové kultury. Zatímco většina festivalů totiž vydělává peníze na předraženém pivu a tvrdém alkoholu, právě Shambhala v Britské Kolumbii jde úplně opačnou cestou. Alkohol tam za prvý vůbec nekoupíte a rozhodně si ho ani třeba do kempu nepřivezete, protože zde platí totální zákaz jak v areálu, tak samozřejmě i na všech kempech. Drsné kontroly jsou vlastně na té bráně, protože security při příjezdu kompletně prohledají auto a pokud nějaký alkohol třeba najdou, tak ho bez milosti zabaví a zlikvidují. Hlavním cílem vlastně této politiky je rapidně snížit počet kolapsů, agresivních konfliktů a výjezdu záchranářů a výsledkem je neuvěřitelně čistý, přátelský a bezpečný vibe v celém davu, což samozřejmě asi dává trošku logiku. Vonde samozřejmě ten festival naproti lidem, co jedou 100% sobriety a nabízí třeba speciální zóny jako Camp Clean Beats, kde najdete komunitu stejně naladěných lidí na sober support. Myslím si, že tohleto je hodně, hodně dobrá cesta. My vlastně dneska i u nás už to začíná být poměrně populární, že se pořádají takový ty ranní rejvy, to znamená, že ráno jdete, skupinka lidí vyběhne, uběhne nějakou část několik kilometrů a pak doběhnou do místa, kde je čeká DJ, ať už tam hraje drum and bass, techno, hard techno, a ty lidi se tam potom zapaří a začíná to být prostě hodně populární. Takže ano, pojďme zdravýmu životnímu stylu naproti, nejsem vůbec proti, ba naopak, jsem výrazně pro. A my teď půjdeme dál na muziku. Faithless, I Want More, Jonatas, Alok, Solardo, anebo taky Band, Mapei a Dan Vitlam.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás!
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Dance Radio. Dance Radio. I want more.

0: Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohle je band Maypay a Dan Whitlam a pecka Tripim. Určitě skvělá věc, kterou nám právě teďkon dohrává na Dance Radio v rámci pondělního ranního freše. Máme krátce před 8:30 hodinou ranní. Vy, co právě teďkon stáváte, tak přeju krásné pohodové ráno, úspěšný start do nového pracovního týdne a pojďme se podívat rovnou, jak to dneska bude vypadat s počasím.
1: Počasí.
0: Na začátku pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima se nám budou pohybovat v rozmezí od 24 do 26 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A když jsem se díval na ty předpovědi, tak stejně, jak jsem říkal v minulé dně, tak ani tentokrát se to nezměnilo a myslím si, že se to ani nezmění. Od zítřka by měly přijít déšť do České republiky, tak na to buďte rozhodně připraveni. Jestli teda nějakou příjemnou venkovní aktivitu, tak rozhodně dneska. Pojďme dál na muziku. Martin Solveig, Lind, Madeon, Kanin, Griffin a nebo taky Eddie Jones.

0: Eddie Jones, Daft Punk, One More Spell On You. Naprosto fantastická věc, krátce před 9 hodinou raní, aby si stále dáváte pondělní Dance Radio, pondělní raní Fresh s Andy Roadem. No a vzhledem k tomu, že se nám blíží ta 9 hodina, tak já pomaličku budu opouštět své stanoviště a po mně už mezi 9 a 12 tady bude dopolední Drive s Katie. Těšit se můžete taky na odpolední show s Michaelem C, anebo taky od 18 nezapomeňte ladit náš pořad Rave on Air. My do 9 hodiny zahrajeme ještě Sicky, Lonely Together a bude taky Mooney a pecka Duff.
1: Blízu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

Několik málo okamžiků nás dělí od 9. hodiny ranní, tohle je Shanks Too Late. A vy si stále ještě dáváte pondělní ranní Fresh Sandy Roadem na Dance Radio na 89 a 102,9 FM. A já se s vámi pro dnešní den loučím, užijte si pondělí. Přeju všem příjemný start nového pracovního týdne. Po 9. hodině už Katie se svým dopoledním drivem. Já se loučím a budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Ahoj. Před zvýšeným výskytem hadů varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zejména v tamní chatové oblasti se nachází velký počet zmí. Usídlil se tam celé hadí rodiny. Setkání s jedovatými hady vyvolalo mezi částí místních i rekreantů obavy. Vedení města ale apeluje především na opatrnost a informovanost. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí. Už ale neplatí, že by se soustředili jen na Ukrajinu nebo další postsovětské státy. Trendem, o které se zajímá stále více společností napříč obory, jsou pracovníci z Filipín. Atraktivní jsou pro stavební podniky, dopravce nebo například ve zdravotnictví. Opakuje se to každoročně, jakmile se trochu oteplí. Meteorologové začínají varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Test The Weekend na frekvencích Dance Radio. Já vám přeji krásný, dobrý ráno. Máme dneska pondělí 8. června a i dneska po víkendu se opět slyšíme. Moje maličkost s váma i dnes mezi 9. a 12. Katie, máme dnes pondělí 8. června svátek. Dneska slaví Medard, což je velmi netradiční jméno, takže pokud nějakýho ve svém okolí máte, nezapomeňte na ně. No a samozřejmě budeme se lehce ladit tenhle ten týden už na festivalovou sezónu, protože nás čeká tenhle ten týden jeden zásadní festival, který trošku otevírá tu festiákovou sezónu. Omrkneme taky novinky na Ibize, budu mít pro vás novinky z hudební scény, grimeový scény dneska a taky spoustu zajímavostí, takže doufám a věřím, že budete s náma po celý dnešní ráno a dopoledne a věřím, že vás potěší taky skvělý kousky, který zazní už za chvíli na frekvencích Dance Radio, třeba Higo Energy, nebude chybět ani Madonna novinka I Feel So Free a spoustu dalších melodií, třeba The Immortals nebo K-Motions. Hezký ráno, jsme Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Krise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz. Skonto nabité.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

89 a 102.9 FM, přátelé, za náma Martin Garrix a Animals na frekvencích Dance Radio. Doufám, že máte krásný pondělí. No a my už se pojďme podívat taky na novinky z hudební scény a mám pro vás taky tip na skvělou desku, která samozřejmě, ale nebudeme chodit nikam daleko, která se objevila v českých vodách a teď potěším milovníky, všechny milovníky žánru grime a vlastně hiphopu, trošku i rapu, ale hlavně především grimeu a vlastně UKG, protože si myslím, že určitě budete znát Smeka, Smek One, který mimochodem pokřtil o uplynulém víkendu svoji novou desku, měl velkou show v Roxy a těsně před svojí show, což znamená v pátek ráno, vydal svoji desku Smek One. Vypadalo to před lety, že vlastně dokonce Smek chce i trošku zabalit hudební dráhu, ale to se naštěstí nestalo a po nějaký době přináší fanouškům novou desku, která obsahuje 11 skladeb, je tam i spoustu featů, třeba P-Money, objevil se tady i taky Milli Major, Dapy, třeba taky Parfum a Brucey, což je můj velký oblíbenec a tak dále. A není žádným překvapením, že Smek i část té desky natáčel i mimo Českou republiku a ti z vás, co máte rádi na ten žánr, tak rozhodně byste si to měli dát. A pokud jste zmeškali koncert v Roxy, tak věřím, že vychytáte Smeka někdy příště a že to bude brzy. Každopádně jeho desku určitě doporučuji poslechnout. Teď už vám letí Steve Aoki a nebo Deadmau5. Příjemný poslech. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, 10 minut nás dělí od 10. hodiny na frekvencích Dance Rádia a pokračujeme dál. Doufám, že jste s náma a mě už se dostala teďka ke mně taková zajímavá statistika. A takový průzkum, který se ptal mladý generace Gen Z, a to ve věku mezi 16 až 21 lety, na jednu jednoduchou otázku. Zda jsou, nebo zda by vypli internet, kdyby to šlo, anebo ne. A je to neuvěřitelné, ale právě podle tohohle nového průzkumu zhruba 47% lidí právě ve věku mezi 16 až 21 lety uvedlo, že by raději vyrůstalo ve světě bez internetu. A polovina z nich se navíc myslí, že by jim prospěl zákaz sociálních sítí po určitý hodině. A co je neuvěřitelný, to číslo je jako dost extrémní, jo. Téměř 70% respondentů uvedlo, že se po používání sociálních sítí cítí hůř než předtím, což je masakr. Přátelé, tak já si myslím, že to se netýká jenom mladých lidí a dospívajících, ale jako tak nějak nás všech. Pojďme si říct, že sociální sítě mají velký vliv, bohužel spíše negativně na nás všechny a samozřejmě nástupem internetu je spousta možností, spousta věcí, ale zároveň to trošku celý jako zkomplikovalo. No a mě by zajímalo, pojďme si dát takovou anketku, jak to vnímáte vy. Co vy a internet, jestli byste vydrželi bez internetu, jak dlouho, jestli jste si někde dali digitální detox, jak dlouho, a to je zároveň věc, kterou otevírám i na Facebooku Dance Rádia a jsem zvědavá, s čím přijdete. Za chviličku už Fox Stevenson a nebo třeba taky KLF. Příjemný poslech, buďte s náma.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

Desátá hodina je tady, na Dance Radio pokračujeme dál a pojďme se také lehce naladit na další melodie, na další kousky, které vás čekají už za několik málo minut. Bude to třeba švýcarská producentka DJka Nora and Pure.

0: produkce Paris Fred Again a dáme si This Is Real. Mezi 10. a 11. opět omrkneme novinky nejenom z hudební scény, mrkneme na naše anketu a zároveň taky se podíváme, který zásadní festival nás čeká už tenhle ten týden. 10. hodina je tady, s ní přichází i aktuální zprávy a počasí, pojďme na ně.
1: Za studenou frontou se v nestabilním vzduchu během pátečního odpoledne vytvářely místní přehánky a bouřky. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky zhlížející úkaz. Vzhledem ke škodám v městské čtvrti Děčín-Binov je pravděpodobné, že mohlo jít o tornádo. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Pracovníci inspekce silniční dopravy se při svých červnových kontrolách na dálnici zaměřili na polské dopravce, které pokutovaly za přetížený kamiony letos v březnu. Chtěli zjistit, zda se firma poučila a výsledek, kamiony jezdí po českých dálnicích přetížené dál. Navíc se jeden řidič nákladní soupravy snažil před kontrolou ujet. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 26 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých můžete letět i dnešní dopolední drive na Dance Radio. Máme 2 minuty po 10:45 a přátelé, pojďme se podívat na novinky ve světě technologií a umělé inteligence. A asi jednou z největších změn nás teda čeká i novinka ve spojitosti s ChatGPT, kterou čeká největší změna v historii, protože OpenAI plánuje přidat spoustu novinek a mají v plánu vytvořit takzvanou super aplikaci. Co se chystá a o čem tady lidé, kteří stojí tady za ChatGPT, informovali, že se chystá reorganizace v OpenAI, kdy vlastně firma přesouvá zdroje s cílem zaměřit se na firmní zákazníky, zvýšit konkurenceschopnost. No a jednou z největší vlastně jakoby změnou bude předělat právě ChatGPT na super aplikaci. Její součástí budou nástroje na programování anebo i AI agenti a to by mělo podpořit i vlastně jako další novinky. Tak přátelé, plány jsou velký, pokud tuhle tu apku používáte, tak já nevím, já teda přišla, se přiznám, z ChatGPT na jiný věci, na Gemini a tak dále, ale jestli samozřejmě jste věrni i týhletý aplikaci, tak teď už víte, co se chystá, kdy to bude, jak to bude, tak to jsem tady nedohledala, ale věřím, že se včas všechno brzy dozvíme, ale myslím si, že se to bude týkat určitě placený verze.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Naší mega akci 6+1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz. Skonto nabité.
1: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
7: Dance Radio.

Do vašich uší jsme se dali další sound, za náma Hayden James a Summer a Follow Me na frekvencích Dance Rádia. Máme 10.38 aktuální čas. A přátelé, pojďme se už podívat na jeden velmi zajímavý projekt, který mě velmi nadchnul. A může to být třeba zajímavý pro někoho, kdo by se rád na nějakou dobu přesunul, přestěhoval a vyzkoušel třeba nějakou zkušenost v zahraničí. Tak poslouchejte, protože švédská turistická organizace Visit Sweden se rozhodla uspořádat velmi zajímavou soutěž a takovou vlastně výzvu v rámci projektu s názvem Your Swedish Island a vlastně nabízí netradiční soutěž, ve které 5 výherců ze zahraničí, protože se mohou lidé přihlásit z celého světa, získá možnost na jeden rok užívat a spravovat vlastní švédský ostrov. Tenhle ten projekt si klade za cíl nabídnout vlastně variantu nejenom luxusu toho, když jdete na dovolenou, tak si zaplatíte nějaký drahý hotel a tak dále, ale chtějí ukázat, že to právě není jenom o tom, ale je to spíš o klidu, prostoru, blízkosti k přírodě a vlastně, že výherci se nestanou jenom majiteli ostrova v tom právním smyslu na rok, ale dostanou i roli jejich oficiálních správců. Budou tam moci stanovat, plavat, pozorovat přírodu nebo pozvat přátele, ale zároveň je důležitý respektovat místní faunu a flóru. No a mezi vybranými ostrovy jsou třeba ostrovy, můžete se zrovna mrknout na netu, Medaban, taky Elisan, Storberget, Marsten a spoustu dalších. Často i jsou to odlehlá místa, kam se prostě cestovatelé normálně nedostanou. Přátelé, do soutěže se můžou přihlásit lidé starších 18 let z celého světa. Stačí poslat krátký video s vysvětlením, proč právě vy byste měli ostrov získat. No a můžete na rok změnit svoje působiště a stát se trošku Robinsony. No a ještě jednou připomenu ten projekt Your Swedish Island. Mrkněte na to.

Za náma příjemná věc, Cinco, Lovely Day. Mimochodem, tuhletu, vlastně tu originální verzi téhle skladby můžete znát i taky z animáku Tajemný život mazlíčku, nebo tak se to jmenuje, Tajný život mazlíčku, která tenhle ten film tuhletu skladbu totálně, ale totálně ještě víc vlastně jako zvýraznil a vlastně celosvětově zprofanoval. No a my už se pojďme podívat taky na velmi zajímavé téma. Myslím si, že to není tak dávno, kdy jsme se dozvěděli, že německá vláda uznala vlastně jako elektronickou hudbu a techno jako velkou památku a důležitou součástí. A v návaznosti na to mě zaujala i taky téma, který se řeší vlastně podobně v Británii, protože momentálně taky Spojené království by se nemělo odstnout pozadu, co se týká otázky právě elektronické hudby. Uvádí to Asociace nočního průmyslu a právě ta vyzývá k uznání nočních klubů za kulturní instituce. Přesně tak, protože pojďme si říct, že kulturní a hudební klubový život vlastně dost zásadně přispívá i do rozpočtu vlastně celý země a tak dále a vlastně přináší spoustu zisků a taky si myslím, že v rámci turismu to podporuje. No a právě Asociace nočního průmyslu vydala otevřený dopis, ve kterým vyzývá britskou vládu, aby právě uznala noční kluby za výraznou kulturní instituci. Organizace zároveň uvedla, že tenhle ten krok by mohl těmto místům poskytnout silnější ochranu v pozadí právě v rámci uzavírání některých klubů z důvodu finančních nebo regulačních problémů. Tak uvidíme, jak se tady k tomu postaví. Jsem schválně zvědavá. A o tom, že bychom potřebovali něco takového i v Česku, to je jasná věc, ale myslím si, že tady to ani nemá smysl zkoušet. Ale jestli někde vidím reálně, že by se to mohlo stát a že by kluby mohly očekávat podporu, tak si právě myslím, že by to mohlo být Spojený království. No tak uvidíme. Dance Radio.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Vím, jak vy, ale tenhle ten track naprosto zbožňuji. Years and Years a If You Are Over Me na frekvencích Dance Rádia a to všechno v remixu od Paula Woolforda. My pokračujeme dál, máme minutku po 11. hodině, vstupujeme do poslední hodiny v rámci dnešního dopoledního driveu a už za chvíli vás potěším třeba krásnou věcí Glue od Bicep. No a nebude chybět ani krásný remix Billie Eilish What Was I Made For a to od Hybrid Minds. Dvě minuty po 11. hodině, teď už připraven Andy a zprávy, pojďme na ně. Dance Radio
1: News. Před zvýšeným výskytem hadů varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zejména v tamní chatové oblasti se nachází velký počet zmí. Usídlily se tam celé hadí rodiny. Setkání s jedovatými hady vyvolalo mezi částí místních i rekreantů obavy. Vedení města ale apeluje především na opatrnost a informovanost. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí. Už ale neplatí, že by se soustředili jen na Ukrajinu nebo další postsovětské státy. Trendem, o které se zajímá stále více společností napříč obory, jsou pracovníci z Filipín. Atraktivní jsou pro stavební podniky, dopravce nebo například ve zdravotnictví. Opakuje se to každoročně, jakmile se trochu oteplí. Meteorologové začínají varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: kolikrát a často se ptáte, co tohle to je za skladbu, která nám rotuje v éteru Dance Rada. Je to Billie Eilish, What Was I Made For, to jste asi poznali, ale ve speciálním editu od Hybrid Minds. Takže pokud byste to hledali, určitě si to dejte, ale teď už se pojďme podívat na festivalovou sezónu, protože už tenhle ten týden nás čeká velmi, velmi očekávaný festival, a to už za dva dny, a to hradecký Rock for People, který, prosím vás, dneska ráno zveřejnil docela důležitou informaci a hlásí vyprodáno. Je to tak, je to trošku čekaný, protože v uplynulých dvou letech mám pocit, že bylo také vyprodáno, no a letošní rok není výjimkou a tím pádem jsou všechny tedy celofestivalové vstupenky úplně fuč a současně jsou vyprodaný i vstupenky VIP a různý jakoby další jednodenní a tak dále, takže v prodeji jsou pouze poslední vstupenky na sobotu 13. a neděli 14.6. Tak přátelé, pokud jste zaspali, tak možná ještě třeba seženete. Každopádně celý to startuje už dneska. Teda dneska, tenhle ten týden 10. tedy ve středu v Hradci Králové v parku 360 a samozřejmě hlavními headlinery jsou třeba Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Iron Maiden a spoustu dalších, je tam spoustu skvělých men, Papa Roach, With Intemption, Nothing But Thieves, ale je tam spousta i skvělých českých kapel, ale zároveň i těch menších zahraničních, takže věřím, že si přijdete na svý, a zároveň je tam i elektronika, takže můžete jít i zatancovat a zapařit na elektroniku, takže kdo se chystá, tak 10. až 14. června. Veškeré informace, co se týká nějakých praktických věcí, už právě můžete hledat i na sociálních sítích Rock for People, takže sledujte a i my to tady budeme tenhle ten týden určitě ještě řešit, takže ti z vás, co se chystáte, věřím, že to bude pecka.
1: Run Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radia s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Hraní Fresh.

0: soutěž 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Přátelé, kulturní a party servis je připravený i dneska na frekvencích Dance Rády a pojďme se podívat, co za akce se dneska v Praze děje. Mrkneme se už v odpoledních hodinách na speciální prohlídku v rámci projektu Open House Praha. Už dnes od 17 hodin si můžete lépe a detailně prohlídnout unikátní undergroundový místo Puchs 2 od stadionu ke klubu, takže už dnes od 17 hodin. Těšit se můžete dneska i na Tea Ice Cream Festival v Café Sofa, který probíhá ode dneška a to i v následujících dnech. Dnes ale ještě taky můžete vyrazit třeba do studio Alta na Dancetopia, což je festival performerů, workshopů, diskuzí v rámci mezinárodního tanečního umění, takže můžete vyrazit i dneska. No a mrkneme se na koncerty. Lucerna Music Bar nabídne dneska večer Princess Nokia a taky Support, start 20. hodina. Těšit se můžete dneska na koncert i v Roxy. V 7:30 večer se na vás těší Baxter Dury. Těšit se můžete dneska i v Jazz Doku na Nararašit od 21 hodin. No a pokud byste rádi vyrazili na techno, tak dnes Los Tekenos, Crossu a Sharing Energy 23 dnes od 21 hodin. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho poměrně hodně, tak se to užijte.

0: Rádio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Rádio. Dance Rádio. Dance.
1: Scooter. W&W.

0: přátelé, pondělní dopolední drive s datem 8. června je téměř na konci. Za malou chvíli ještě poslední dva tracky a pak už se dáme zprávy a počasí v celou s kolegou Andym, ale my pokračujeme dál. Po 14. hodině se na vás i dneska těší můj skvělý kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer vás čekají tradičně pravidelný pořady. I dneska se přijdou na svý všichni milovníci lámaných beatů, a to drum and bassu, protože už od 18 hodin startuje pořad Rave on Air. I dneska s mými kolegy, DJs a taky special hosty. No a v pozdějších hodinách vás nemine ani Afrojack a jeho Jack Show, taky Ultra Music Festival Radio Show, anebo Transition společně s Johnem Digweedem. Moc si to užijte, mějte krásný a úspěšný den a společně se opět uslyšíme zítra.
1: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sáno s Y.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Dance Radio. Dance Radio. Oh yeah.

Za studenou frontou se v nestabilním vzduchu během pátečního odpoledne vytvářely místní přeháňky a bouřky. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky zhlížející úkaz. Vzhledem ke škodám v městské čtvrti Děčín-Binov je pravděpodobné, že mohlo jít o tornádo. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Pracovníci inspekce silniční dopravy se při svých červnových kontrolách na dálnici zaměřili na polské dopravce, které pokutovaly za přetížený kamiony letos v březnu. Chtěli zjistit, zda se firma poučila, a výsledek? Kamiony jezdí po českých dálnicích přetížené dál. Navíc se jeden řidič nákladní soupravy snažil před kontrolou ujet. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 26 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zažijte léto na horách v Dachsteinvest. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachsteinvest najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold.

0: Za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Před zvýšeným výskytem hadů varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zejména v tamní chatové oblasti se nachází velký počet zmií. Usídlily se tam celé hadí rodiny. Setkání s jedovatými hady vyvolalo mezi částí místních i rekreantů obavy. Vedení města ale apeluje především na opatrnost a informovanost. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí. Už ale neplatí, že by se soustředili jen na Ukrajinu nebo další postsovětské státy. Trendem, o které se zajímá stále více společností napříč obory, jsou pracovníci z Filipín. Atraktivní jsou pro stavební podniky, dopravce nebo například ve zdravotnictví. Opakuje se to každoročně, jakmile se trochu oteplí. Meteorologové začínají varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou, polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance. Dance. Dance.

0: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.

0: Jdete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde?
4: Od lesa prodá auto u ESA.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio News.
1: Za studenou frontou se v nestabilním vzduchu během pátečního odpoledne vytvářely místní přeháňky a bouřky. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky zhlížející úkaz. Vzhledem ke škodám v městské čtvrti Děčín-Binov je pravděpodobné, že mohlo jít o tornádo. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Pracovníci inspekce silniční dopravy se při svých červnových kontrolách na dálnici zaměřili na polské dopravce, které pokutovali za přetížený kamiony letos v březnu. Chtěli zjistit, zda se firma poučila a výsledek, kamiony jezdí po českých dálnicích přetížené dál. Navíc se jeden řidič nákladní soupravy snažil před kontrolou ujet.
0: Počasí.
1: Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 26 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Nejlepší taneční muzika, my jsme Dance Radio, krásný pondělí. Pojďme si užít opět nejtaneční výběr. Za chvíli se podíváme taky na nějaký hudební tipy, protože Tiesto má novej single, my probereme detaily a myslím si, že se velmi brzy objeví i v našem vysílání. Dneska vás čeká taky další Rave On Air, k tomu se 100% dostaneme a hodíme očko i do hit parády Dance Radio Charts, protože do ní stále hlasujte na našem webu, tak si dejte něco dobrýho na zub a nejlepší taneční servis je tu pro vás non.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Dance Radio.

Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. Tiesto nabízí další ukázku z chystaného studiového alba, a to v podobě nového singlu s Oliviou Sebastianelli Don't Lose Your Head. Skladbu Tease for West, který Tiesto poprvé představil v polovině května během svého setu na festivalu EDC. Jedná se o třetí track z připravované desky, která pro nizozemského hudebníka znamená avizovaný návrat k trancovým kořenům. Rozhodně poslechněte, tohle se povedlo. Další taneční muzika pro vás, playlist na danceradio.cz nebo v apce. Dance.

0: Tady je Dance Radio. Ariana Grande láká na nový album s singlem Hey That I Made You Love Me. Pokud tedy posloucháte i něco jiného než dance music, tohle by mohl být tip pro vás. Na poslední den v červenci totiž chystá Ariana už 8. studiový album, deska dostane název Petal a vy už si můžete právě teď na streamech dát tenhle ten novej single, a z kterého mají být cítit po všech stránkách evropský vlivy. Protože kromě Ariany se na tom tracku podíleli švédský songwriter a producent Ilja a jeho krajen Max Martin. Rozhodně můžete mrknout i na video, protože to zase natočil uznávaný režisér Christian Breslauer ve spolupráci s polským kameramanem a režisérem Janušem Kamiňským. Další muzika od nás ovšem pokračuje na Dance Radio.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.

Před zvýšeným výskytem hadů varuje radnice v Konštátě na Blanensku. Zejména v tamní chatové oblasti se nachází velký počet zmí. Usídlily se tam celé hadí rodiny. Setkání s jedovatými hady vyvolalo mezi částí místních i rekreantů obavy. Vedení města ale apeluje především na opatrnost a informovanost. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí. Už ale neplatí, že by se soustředili jen na Ukrajinu nebo další postsovětské státy. Trendem, o které se zajímá stále více společností napříč obory, jsou pracovníci z Filipín. Atraktivní jsou pro stavební podniky, dopravce nebo například ve zdravotnictví. Opakuje se to každoročně, jakmile se trochu oteplí. Meteorologové začínají varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Výborná to houseovka Younger Rich, my jsme Dance Radio, pokračujeme s nejlepším tanečním playlistem, s váma pořád Michael C. Medardům taky přejeme jen to nejlepší k svátku. Budeme vám k tomu hrát výborný taneční nášup. Co vás čeká? Třeba Dub Savager Promises, taky novinka od Dua Fastboy, jejich Beautiful Life, to máme hned po reklamě a dál nabídnu třeba Adama Claytona, Larry Malna Jr., což jsou samozřejmě členové YouTube, baskytarista, bubeník a jejich velká práce Mission Impossible, tedy soundtrack právě k tomuhle bijáku, prvnímu dílu. A čeká vás i skvělá to veselá píseň Another 54 Ultra Talk to You. Tak se s náma rozhodně nudit nebudete. Nejlepší taneční muzika pro vás právě teď, jsme Dance Radio.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Alza dny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
8: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
9: Novinka.

Velká to taneční pohoda, Natural 54 Ultra, Talk to You, tady jeden s rádiou přeju, stále jen to nejlepší pondělí. Už ve středu startuje další ročník festiváku Rock for People a jelikož Rock for People není jen ortodoxně rockovej taneční rockovej event, ale taneční interprety tam můžete chytnout, tak si v příštím vstupu probereme, na koho se můžete těšit, který by mohl zaujmout i třeba fanoušky elektroniky. Tak za chvíli den s rádiou The Glitch Mob, Charlotte Haynen, nebo First State, to je další taneční muzika, přímo pro vás. Tak super, odpolko. Dance Radio.

0: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Romun, tuzemské duo, jejich Shelter právě teď na Dance Radio. Už za dva dny startuje další ročník festivalu Rock for People. Letos opět pět dnů. Budu hrát třeba legendární Iron Maiden. Taktéž se můžeme těšit třeba na Gorillaz. Můj osobní favorit je Bring Me the Horizon a spoustu dalších. No a jelikož Rock for People je známý tím, že tam není jenom rock, tak se samozřejmě můžete těšit třeba i na drum and bass a nějakou další elektroniku. Pokud vyrazíte, tak se tam společně určitě potkáme, protože já tam budu každý den. Teď už Mystic, Brand New a potom zprávy. A kolega Andy, tady je Dance Radio.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

0: Dance Radio News.
1: Za studenou frontou se v nestabilním vzduchu během pátečního odpoledne vytvářely místní přeháňky a bouřky. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky zhlížející úkaz. Vzhledem ke škodám v městské čtvrti Děčín-Binov je pravděpodobné, že mohlo jít o tornádo. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Pracovníci inspekce silniční dopravy se při svých červnových kontrolách na dálnici zaměřili na polské dopravce, které pokutovaly za přetížený kamiony letos v březnu. Chtěli zjistit, zda se firma poučila a výsledek, kamiony jezdí po českých dálnicích přetížené dál. Navíc se jeden řidič nákladní soupravy snažil před kontrolou ujet.
0: Počasí.
1: Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 26 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
0: Dance Radio.

0: David Guetta, taky Morton, View Future is Now, nejlepší taneční muzika na Dance Radio pochopitelně pokračuje. Pokud nevíte, co vám servírujeme, všechno naleznete na našem webu, tedy danceradio.cz nebo v aplikaci. Za chvilku vám pošlu třeba takovejhle taneční výběr. Čekají vás pro spárach This Rhythm. Tam je určitě i novinku od Mossimena, taky projektu Skip the Use Ghost. Nevynecháme Košín, anebo tuhle hausovku. Je Spoon, All I Really Want. Vyberte si. Za moment pohled do hitparády Dance Radio Chart, do ní stále hlasujte na našem webu. Super poslech.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118

Spoon, All I Really Want, ideální taneční playlist přímo pro vás. Podíváme se tedy do hitparády Dance Video Chart, protože minulý čtvrtek jsme se dali už letošní 22. kolo. Vy stále hlasujte na webu danceradio.cz pro vaše oblíbence. Třeba pro novinky, kde byli John Summit and the Chainsmokers, Wilkinson a taky Medusa s Henry Kamamilem, Don't Wanna Go Home. Nástupních vítězů minulý týden Unita s Dennis Lloyd na trojce už dva týdny. Fisher z novinky vyskočil až na druhou pozici s hitem Rain a K-Motions z druhého místa, tentokrát zlato Generator. Kdo vyhraje tento týden, to se dozvíte ve čtvrtek po 18. tady společně v hitparádě Dance Radio Chart. Teď už jen Tiap, Sigala, taky Fatboy Slim na Dance Radio. Parádní poslech.

0: tady je Dance Radio, tohle je Boo, All You Gotta Do, drum and bassová parada a ideální lákadlo na dnešní večer, protože přesně za hoďku a čtvrt si dáte další vydání Rave on Air, náš autorský pořad našeho týmu. Opět všichni připravili 2 hodiny toho nejs drum and bassu, dáte si hudební novinky a k tomu spoustu překvapení. Rave on Air taky sledujte u nás na Instagramu, kde naleznete jako Rave on Air na konci podtržítko a vše se dozvíte a taky se tam můžete propátrat ke starším vydáním, starším dílům a poslechnout si to nejlepší z drum and bassu. Dnes tady v 18 hodin další kolo. Po reklamě Klingon, Codes, Nightlife, dáme Erika Price a Churches, výbornou to věc Tether, anebo 1984 Over on Metatron.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio News.
1: Před zvýšeným výskytem hadů varuje radnice v Kunštátě na Blanensku. Zejména v tamní chatové oblasti se nachází velký počet zmí. Usídlily se tam celé hadí rodiny. Setkání s jedovatými hady vyvolalo mezi částí místních i rekreantů obavy. Vedení města ale apeluje především na opatrnost a informovanost. Nedostatek pracovníků na českém trhu nutí firmy hledat náhradu v zahraničí. Už ale neplatí, že by se soustředili jen na Ukrajinu nebo další postsovětské státy. Trendem, o které se zajímá stále více společností napříč obory, jsou pracovníci z Filipín. Atraktivní jsou pro stavební podniky, dopravce nebo například ve zdravotnictví. Opakuje se to každoročně, jakmile se trochu oteplí. Meteorologové začínají varovat před vysokou aktivitou klíšťat a lékaři upozorňují na nebezpečí klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Češi ale jejich rad příliš nedbají a nemoci přenášené klíšťaty podceňují. Lidem, kteří se encefalitidou nakazí, přitom hrozí trvalé následky.
0: Počasí.
1: Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Nejlepší taneční muzika, tady je Dance Radio Mike Whale, Music is the Answer, právě teď na 89 či 120.9 FM. Na co vás pozvat dnes večer? Samozřejmě Rave on Air, v 18 hodin, 2 hodiny nejlepšího drone bassu, o tom už byla řeč. Dále tu máme velký jméno. Afrojack připravil další kolo Jackie Chou. Ultra Music Festival Radio Show v pondělí taky nemůže chybět, no a vždy má závěr v pondělí na starosti John Digweed. Jeho transitions to jsou od 10 až do půlnoci. To nejlepší z progresivních melodií, to si to prodejte. Od mě teď Kiki s Marlonem Hofstadtem, dáme i novinku od Becky Hill Hands on Me, anebo klasiku Left Field a jejich Original.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obuv se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na e-obuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

naprosto úžasná záležitost spojení dánského muže s kloboukem. DJ producent Kölsch a taky duo Camel Fat. Face My Time rozhodně se povedlo. Emoce z toho stříkají na každou stranu. Pokud nevíte, co vám zrovna pouštíme za taneční parády, tak všechno naleznete na danceradio.cz nebo v naší aplikaci. Tu stahujte pro iOS nebo Android. Čekáme na vás i online. Za chvilku Casey Lights, Calvin Harris a taky jeho hit Ocean, Sigma Stay nebo Fall Amour a velmi to letní píseň Voyage. Nejlepší taneční servis pokračuje, my jsme Dance Radio.

0: Pondělní odpolko končí, díky za to, že jste poslouchali nejlepší taneční muziku, za chvilku Ray Fonair a opět dvě hodiny nejlepších zlomených beats, potom Afrojack, Ultra Music Festival i John Digweed a já to budu opět zítra od 14. To si to proužijeme. Mějte se, krásný zbytek pondělí a buďte věrní nejvíc tanečním frekvencím, tedy 89 či 102,9 FM. Čau.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Dance Radio.

0: Radio. Za studenou frontou se v nestabilním vzduchu během pátečního odpoledne vytvářely místní přehánky a bouřky. Obyvatele Děčínska na obloze překvapil dramaticky zhlížející úkaz. Vzhledem ke škodám v městské čtvrti Děčín-Binov je pravděpodobné, že mohlo jít o tornádo. Vláda se chystá nakopnout reformu duševního zdraví. Do 2 let by mělo podle ministerstva zdravotnictví vzniknout 15 nových center, která nejčastěji zřizují neziskové organizace nebo zdravotnická zařízení. Rezort na ně plánuje uvolnit 207 milionů korun. Pracovníci inspekce silniční dopravy se při svých červnových kontrolách na dálnici zaměřili na polské dopravce, které pokutovaly za přetížený kamiony letos v březnu. Chtěli zjistit, zda se firma poučila a výsledek, kamiony jezdí po českých dálnicích přetížené dál. Navíc se jeden řidič nákladní soupravy snažil před kontrolou ujet. Počasí. Se začátkem pracovního týdne očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupají k 26 stupňům, aby jo ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio. Dance Radio. Právě posloucháš Rave on Air.

0: Dámy a pánové, máme to tady, zase je pondělí, zase šestá hodina, zase je tu Dan s Matyášem.
1: Ahoj, ahoj, ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: A je tu vaše oblíbená show Rave on Air. Maty, jak se máš dneska?
1: Ty jo, já se mám skvěle. Dneska jsme se s Danem pro vás přichystali zase klasický, budeme půl hodiny hrát deepy a potom to nakouříme. Já si, dáme si možná nějakou Danovou trojku.
0: Určitě, 100%. Já jsem dokonce si připravil ještě takovou jednu maličkost. Je to takový, já jsem to nazval, jako že to jsou DJ nešvary, takže jsem udělal takových asi pět různých věcí a ty mi to potom dáš dokupy, co je nejlepší a co je nejhorší.
1: Okay.
0: Jste na to.
1: Ok, super. Jo?
0: Super. Matej, čím začneš?
1: Teďka začínám deepama nějakýma, co jsem tady našel.
0: Ano.
1: Je to od Gesta, Skolopendra se to jmenuje.
0: Aha.
1: Ale určitě, čím bych dneska chtěl potom pokračovat, tak Amerikánovi vyšlo nový album.
0: No tak to si rozhodně poslouchne.
1: To si myslím, že se dneska pustíme.
0: Určitě, určitě. Zůstaňte s náma, posloucháte Rave on Air.

0: Dámy a pánové, stále posloucháte Rave on Air. Maty nám teďka předved Deepový tornádo.
1: Deepový tornádo, to je zajímavý název, Dané.
0: Že jo. Maty, ty jsi někde o víkendu řádil, jsem se doslech.
1: Já jsem neřádil.
0: Ale řádil.
1: Pátek jsem si udělal kulturní vložku a šel jsem se bavit mezi lidi na strašně zajímavou hudbu,
0: ano,
1: která se říká uptempo hardcore. A
0: můžeš posluchačům, kteří úplně neznají tento styl muziky, co to vlastně je?
1: Představte si, že se vám rozbije mikrovlnka a vy vlastně jakoby se snažíte jí opravit, což do ní mlátíte kladivem. A nějak takhle to zní, jako je to, jak to říct... Ta hudba má hodně vysoké BPM, pan DJ Lil Texas, světoznámý,
0: ano,
1: ten končil ten set 1000 BPM trackem, to bylo jako hodně zajímavý. Nevím, no, byl to, šli jsme tam v kovbojských kloboucích, trochu jsme se odvázali, pozdravili jsme párkrát paní na baru, ta se na nás pak už hodně smála ke konci, hele, bylo to fajn.
0: Takže by se dalo říct, že jsi byl prostě v epiku, jsi byl prostě nejvyšší kovboj.
1: No. To si píš.
0: Já jsem teda vystoupení Lil Texase zažil minulý rok na Defconu. Tento rok si ho dám znovu, takže je to určitě zážitek. Myslím si, že zrovna tento styl muziky, tím, jakou to má vlastně zajímavou atmosféru, tak by...
1: Atmosféru?
0: Ano, jasně.
1: Myslíš, že to má atmosféru?

0: A co zbytek víkendu, Maty? Dostával jsi se z toho pátečního řáznění, nebo...
1: Hele, jak jsme to tady řešili už několikrát, já už jsem prostě starší ročník. Jo, takže... takže vlastně, prostě jak přišla ta 25, tak já už ty party moc nezvládám, takže vlastně jsem... Pak jsem vlastně ležel do neděle, jako v posteli. Dneska ráno jsem se byl vytrestat na bazénu, hezky před prací, tak jako už jsem se trochu srovnal, ale říkám, jako klouby bolí, hlava trpí a když je hloupá hlava, tak trpí celý tělo, že jo?
0: Ten Maty, já se úplně ani nedokážu jakoby představit, co s tebou bude, až ti bude třeba o 10 let víc teda.
1: No nic, to už budu někde tlačit kočárek a nebudu se vůbec nikde bavit takhle po večer. Nebo aspoň teda doufám.
0: No, tak třeba tam budeš chodit s tím kočárkem, jo?
1: Na ledech zase určitě ne.
0: V tom kovbojském pozdraji s kočárkem na stage.
1: Jasně.
0: No, tak to by mohlo být fakt parádní.
1: No, ale co ty, Danek, jsi směl?
0: Já jsem měl relativně jako odpočinkový víkend, jenom jsem si sobotu dal teda Clash, který mi přišel teda jako slabší trošičku.
1: Teď. Jo, na to jsem ale vůbec neměl kapacitu mozkou na to zosledovat, ale vím, že to jako jako že to bylo, no.
0: No, takže byla to taková jenom jako lehká popíječka, ale jinak jsem teda vegetil. Takže parádní, takže tak jsem plný sil dneska.
1: Takže já vlastně taky.
0: Jo?
1: No, tak trochu
0: ještě dojít. Ještě se ti trošičku rosí čelíčko teda.
1: Tady je hrozný vedro.
0: My se vrátíme teďka za písničkou a příštím vstupu si řekneme něco o nějakých DJských nešvarech.
1: Dobře, tak jo.
0: Poslouchá tady Fonér.

0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Nová oblíbená

0: Milí posluchači, milé posluchačky, teďka hrál Dan, pokud jste si mohli všimnout, tak Dan to rozhodně jak nakouřil, by se dalo říct. Dan po mém deepovo neurofungovém vstupu se rozhodl, že to otevře jump upem a s neurofungem.
1: Přesně tak, jak se říká, hodil jsem tam všechno, co mi pod ruku přišlo.
0: Tak, co jsi tam flexi objevil, to jsi tam dopnul.
1: Přesně tak.
0: Dané, ty jsi tady měl vymyšlený nějaký program, že jo?
1: Určitě.
0: Chceš jako otevřít, otočit ten notebook na tebe, aby si věděl, co máš číst, nebo si to pamatuješ?
1: Ne, já tady mám ještě něco jiného připraveného.
0: Aha, já jsem si myslel právě, že už jsem se teďka přečet a budu vědět, na co jsem připravený.
1: No vůbec.
0: Aha.
1: Ale mám tady vlastně takovou menší rubriku o DJ Nešvarech. Já jsem si tady napsal pár věcí a chtěl bych, aby si mi pomohl to nějak zařadit od jedničky do pětky.
0: Od jedničky. OK.
1: Jo? Tak nejdřív si teda řekneme všechny ty, jo, všechny ty body a ty mi to pak seřadíš podle toho, jak si myslíš, je to dobrý a špatný. Mm-hmm. Tak první, přeženeš pregame.
0: Každý, kdo má něco odehráno, tak...
1: To mě zajímá, Maty, to mě zajímá, co mi k tomuhle povíš.
0: Každý, kdo má odehráno, a já hlavně, který vždycky hrál na koncích parties, nebo který to vždycky zavírá, protože hrajou crossbreedy,
1: tak to.
0: Kdo za to dokáže pořádně vzít, tak ví, že párkrát už za tím mixem stál ve stavu.
1: Že to není úplně jednoduchý.
0: Že to není úplně jednoduchý a ty čudlíky tam přeskakují mezi sebou. Neřekl bych, že to je nejhorší, ale optimální to není.
1: No, tak to máme číslo jedna. Teďka číslo dva. Nemám svoje sluchátka.
0: To je v pohodě.
1: Může to být, můžeš si pod tím představit to, že je to takový to, že prostě jdeš hrát. Máš před sebou vlastně třeba headlinera, hraješ po headlinerovi.
0: A zeptáš se, jestli tě nepůjčí.
1: sluchátka.
0: To je blbý, no.
1: Jo?
0: Nebo takhle, záleží jako, hele takhle, kdyby to byl třeba nějaký jako, že ty jsi třeba i ten promotér zároveň a že jako se s ním znáš nějak víc, ale jako víš, že tam zůstane, že to je v pohodě.
1: Ne, ber to z toho pozice, že prostě...
0: Hraju v Roxy po Vlkinsnovi a zeptám se ho, jestli mi půjčí sluchátka.
1: Ber to, že děláš průser, přesně tak.
0: Jo, no to je hodně blbý.
1: Že jsi prostě problémový Matyáš.
0: To je blbý.
1: Číslo 3. Hraju před headlinerem jeho muziku.
0: Jo, to je hodně blbý. To je zatím možná i nejhorší, bych řekl. To seš fakt prostě jako blbej.
1: Jo?
0: No já si myslím, že jo. Tak jako, já nevím, slyš, ale jsi třeba v Epiku, jo? Seš prostě, nevím, teďka byly ty D&B All Stars, že jo?
1: No jasně.
0: A teď prostě, nevím, kdo hrál za D&B All Stars jako showcase, a to je jedno, prostě třeba Bow, kdyby tam hrál.
1: No jasně.
0: Jo? A ty bys prostě přišel vytáhnout všechny jeho tracky, že jo?
1: No, to by bylo pecka, ne? No,
0: já si myslím, že by tě pochválil všichni, hlavně jeho manažer třeba.
1: Jako, vem si, že seš prostě týpek, co hraje před Lil Texasem a prostě mu tam pošleš jako závěrečný ten track, prostě třeba 1500 BPM, prostě marmeládu, prostě a tu máš
0: a seděr si to.
1: Přesně tak.
0: Ty jo, to je asi zatím nejhorší podle mě.
1: Já si myslím, že by se mu skřivil klobouk.
0: No to jo.
1: No, to by určitě.
0: To mě jo, no. Já mám krásný fotky v tom klobouku, já ti je pak ukážu.
1: Dobře. Potom, číslo 4. Hraju duplaty, který nemám mít. To už je takový evergreen, bych řekl.
0: Hele, jako v tom našem českém rybníčku, jako... Já nechci říkat, že jsem to udělal, ale jo.
1: Počkej, Maty, ty se tady veřejně přiznáváš?
0: Ale počkej, hele, už je to pár let zpátky a každý byl, no tak ne každý asi, ale taky jsem byl mladý a blbej, to jsem furt, ale byl jsem ještě mladší a hloupější. Ale, no jasně, tak jako měl jsem třeba nějaký track, který jsem jako mít neměl a tak jako hrál jsem centrále pro 5 lidí, že jo, tak jako.
1: Hele, Maty, já ti jako nechci teďka nějak jako strašit, jo, ale já se trochu bojím, že ty zítra budeš na obálce Blesku, jo.
0: Ty, jako myslíš ten My Addicted Blesk, jak je takovej?
1: Ne, normálně Blesk a možná i žena a život. Starý v 25.
0: A daj mě i
1: až hraje do plejty, co nemám mít.
0: A daj mě i do křížovek pro důchodce. Jméno DJ, který hraje do plejty, co nemám mít. A to stará 70-letá Iveta.
2: Jo, Chaos Theory, to já vím, to je Matyáš. To je Matyáš, to on. On hraje ty písničky, co nemá.
0: Takže tak, no.
1: Tak, číslo 5. Začnu si zapínat USBčko do playeru 30 minut před mým setem.
0: Tak počkej, na to k tomu se jednou vyjadřil Akira, že jo?
1: Jo, jo, jo.
0: Ale ne 30 minut, ten by ty lidi řezali, když to jsou 2 minuty, podle mě.
1: No, jako, je to nepříjemný, když je tam potom někdo vedle tebe. To nějakým způsobem ladí, jako dost brzo.
0: Jakože já třeba většinou, když jako než jdu hrát a když to je na nějaký velký akci, tak jako 15 minut už jako stepuju vzadu. A ty 2 minuty předtím, 2 minuty před už to jako začínám ladit, no.
1: Jo?
0: 4 minuty, no. Ale jakože bych tam přišel jako na fréra třeba ve 45, jako to tam normálně poslal, že čau brácho, jdu hrát po tebe, to asi ne, no.
1: Tak jak bys to seřadil? Co je pro tebe, začneme od toho úplně nejlepšího, to znamená 5. místo je to nejmín vadivý.
0: Pregame.
1: Pregame?
0: No jasně. Takže... Hele, kdo je správný chlap a správný DJ, nebo i správná žena DJka,
1: no, jasně,
0: tak se k tomu postaví čelem. Prostě když se vyndá před tím hraním, tak si to musí vyžrat. Ale je to prostě zvládnutelný. A navíc, jakože tady za to, když se ti potom jako někdo vysměje, jo, nebo třeba na scéně bez tebe udělal jakože ha, on se mnoha hrozně vyndal,
1: ano,
0: tak si to myslím, že to je furt takový jako haha vtipný, jo, pokud to neuděláš na main stage, jako třeba Let It Roll, to je docela pruser, no.
1: Jo, ale... je to haha vtipný. starý dospělý Matyáš, 25 let, je to haha vtipný, když se vyndáš před setem. To je skvělý. takže mi chceš říct, že prostě když jdeš hrát ze 3 playerů a vidíš tam 4, tak to prostě zvládneš jako chlap. Postavíš se k tomu jako chlap a prostě jdeš do toho.
0: Normálně prostě.
1: Přesně tak. A ještě si na Ferrera prostě poručí, že ti ještě přitáhnou fotku.
0: Je prostě bracho.
1: Bracho.
0: Prostě já mám na baru ještě 200, no mi přesně tak flašku finský.
1: Dobrá finská za 2 kila. Finská zvyšuje, ty jo. Takže to máme 5. místo.
0: Jo.
1: Pregame. Co bys si zařadil na to?
0: Sluchátka.
1: Sluchátka, myslíš, že to, je, že to není vadivý?
0: Hej, tak jakože fakt záleží asi jako stylem to jako pojmeš, jo?
1: No
0: když si dáš moc silný pregame a pak se velkým zna na rok si prostě ptáš, jako jestli ti půjčí sluchátka, nebo jestli je na fera vezmeš, tak to je jako blbý.
1: Hej, bracho, máš sluchátka.
0: Hej, prosím tě, hej, bro, dude, some headphones.
1: Hej, bracho.
0: Hej, bracho, za 500.
1: Sluchátka za 500.
0: Jakože, hele, je to prostě blbá situace, ale nepřijde mi to zase jako
1: příklad. Je to hratelný.
0: Je to hratelný.
1: Přesně. Dobře, takže to máme číslo 4. Číslo 3.
0: Co tam bylo?
1: Potom tam máme ještě, hraju před headlinerem svého, jeho muziku, hraju do playty, který nemám mít, a začnu si zapínat USBčko 3.
0: USBčko.
1: USBčko? USBčko number 3.
0: Jakože zase prostě jako když si tam stoupneš, píchneš to tam a jako neříkáš mu potom, co má hrát, nebo že to hraje na prd, nebo jako že se mu to kope, tak asi v pohodě. No, jakože asi dobrý, no, kdybys jako si to tam zapojil a stál mu prostě za hlavou a koukal mu do toho, říkal mu, oj, mám brzy, mě dorovnej to, tak jako by tam není úplně dobrý, no.
1: Já tohle nehraj, kámo, jo, to budu hrát já.
0: Dobře, počkej, a tady vidím 10 tracků a ještě mu to projedeš tu složku.
1: Hele, tak tohle nejde, tyjo.
0: To ne.
1: Hraju po tobě a tam hraješ hodně písniček, to hraju já. Klasický. Nic, jdeme dál. Tak, teďka tam máme poslední 2.
0: Mm-hmm.
1: Máme tam, hraju dubplaty, který nemám mít a hraju před headlinerem jeho muziku.
0: Dubplaty.
1: Dubplaty number 2?
0: Dubplaty. Hele, jako zažil jsem nějaký experty, který jako hráli dubplaty, který nemají mít, tak je hráli na... na livestreamu jednoho YouTube kanálu poměrně velkýho, který nahrává videosety.
1: Tak to je nemilé.
0: Jakože je to nemilé, ale prostě, jakože nevím, no, nepřijde mi to jako zas tak hrozný, možná, ale jako není to určitě dobrý.
1: Mm-hmm.
0: Jakože nemáš ten track mít, třeba ten člověk, já nevím, no, jakože zas to soudit tak, že jako, já jsem to taky dělal dřív.
1: A to už, Maty, to bylo kdysi, to si měřil ještě třeba 1,70 m, ne?
0: No jo, no.
1: Jo,
0: to
1: bylo minimálně před 0,5 m.
0: No, to bylo... Jo, jakože já se ne... Bylo prostě, já nevím, 100 let před Kristem, tak já mám jako 5 let před 2 metrama, jo.
1: Přesně tak, řekl jsi to správně.
0: Ty jo, dobrý.
1: Výborná úvaha, Maty. Jde vidět, že děláš tu vysokou školu.
0: Jo,
1: fakt jsi dobrý.
0: Děkuju.
1: Takže slavnostně, co dáme na to první místo?
0: Takže slavnostně na první místo je vystřílet veškerou muziku, možná i dubplaty headlinera.
1: Jo, je to. Je to špatný. Nedělejte to.
0: Nedělejte, přesně.
1: Přesně tak. Jestli nás tady poslouchá nějaký DJ, který to dělá, kámo, nedělej to, je to špatně.
0: Je to... Tak. Je to špatně, nedělejte to. Jako víš co, hlavně co z toho máte, že jo, potom.
1: Jakoby hlavně, že prostě jsou vyhraný tracky, že jo.
0: No, jako můžeš se cítit tak headliner v tu chvíli a myslím si, že potom ti to ten headliner jakoby hodně rychle jako vysvětlí. A jako třeba jeden, dva tracky, já nevím, jako zažil jsem borce, který hráli před Danem, že jo, prdkem, a on má prostě vystřílil jeho tracky.
1: No,
0: no,
1: střílečka, jako prostě jdeš do toho,
0: prostě,
1: ne, asi přesně tak, přestřelíš pregame
0: a pak přestřelíš se,
1: řekneš si posluchátka a ještě vystřílíš tracky.
0: Ej, Dane, prosím tě.
1: Tomu říkám DJská postupka.
0: Takže pozor, takže jsme zavedli nový pojem DJská postupka, jo, takže to znamená pregame.
1: Pregame, přesně,
0: aha.
1: Potom nemáš sluchátka.
0: Potom nemáš sluchátka.
1: Musíš headlinera stáhnout o sluchátka. To je základ. To je základ.
0: Já mám asi plán na Darkshare normálně.
1: Tam budeš potom na plakátech, kdybyste viděli tohohle DJ, prosím nepouštět do areálu.
0: Tam přijdu za tou Eat Brain League. Čau borci, brzy vás.
1: Máte sluchátka?
0: A ještě si tam zapojím tu flešku vedle ní, že dám B2Bčko. Dobře, a třetí část postupky je teda vystřílet před headlinerem na playty.
1: Ideálně si počkat na těch posledních 15 minut, kdy je prostě za váma na té stage.
0: Jo, jo, jo.
1: Dát mu to sežrat, jo, že ho prostě jo. Milujete, jo. Že máte rádi jeho muziku a prostě mu dát, nakrmit ho těma trackama.
0: Přesně.
1: Ideálně, že jste do něho tak zamilovaný, že prostě máte i ty tracky, který nemáte mít. Nakrmit,
0: jo, jo, jo, jo.
1: A nakrmit ho hlavně těma trackama.
0: A ještě se na něho usmíjete, jako že
1: to, tak,
0: to je co?
2: Jo, líbí se ti to, kámo,
0: se ti
2: dobrý
0: to?
2: Je to.
0: Ty jste ještě nehrál live, viď? Tak já ti to tady pouštím, abys věděl, jak to zní. Tak jo.
1: Tak dobrý, tak se asi vrátíme za písničku.
0: My jsme Rayponer.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Tvoje nová oblíbená

0: Maty, hrál jsi teďka něco z toho z toho alba?
1: Začínal jsem to trackem, teda jako já se přiznám, no to moc nejde hrát do sebe ty tracky, protože to je takový to kvalitní neuro, který vlastně i škoda docela double dropovat, musím teda říct. Jasně. No ne, tak znáš to, ne?
0: Já to znám moc dobře. Jsou
1: prostě, jako ty jsi na té scéně o trošku dílnej šaj, přesto jsme vlastně skoro stejně starý, že jo?
0: U tebe se tohle nepočítá na věk, to jsme si řekli.
1: Jo, jsme
0: skoro stejně vysoký, to je dobrý porovnání, jako tam bych to ukončil.
1: No ne, kdo zná třeba The Clamps, nebo to doufám, že znáte všichni The Clamps, Budok, nebo American Pitius, tak to jsou zrovna, nebo z mýho pohledu, to jsou takový ty producenti, kterých je opravdu často i třeba, jako, dají se samozřejmě double draw ty tracky velice dobře, ano. Ale tou kvalitou mi přijde prostě, že škoda je občas jako double dropovat.
0: No takhle, ono určitě zrovna teda u The Clamps, nebo Slash, Budouk?
1: Tak Budouk tam vůbec, no.
0: Jo, tak to jsou za mě docela dost specifický tracky.
1: Ale můžeme se je pustit do pozadí klidně.
0: Určitě, který jsou i jako za mě docela dost složitý double dropovat, jako jo.
1: Mm-hmm. No hlavně Budouk, vem si jako, že...
0: Tam je hrozně moc jako změn různých a tady tohleto, takže jako ty tracky jsou jako boží, ale...
1: Ale. No tak, přesně tak. Když se podíváš na novou produkci třeba Budouk, že jo, tak...
0: Jasně.
1: Julien, The Clamps, tak ten... nebo ne, že se zblázal. Zněl, ale jako dělá fakt to, co ho baví, takže ty tam máš prostě 16, jo, bude to drum and bass, pak tam máš 16, je to hard techno,
0: jasně.
1: 16, proč to je up tempo, a 16, aha, najednou to je drum and bass. A jako by do toho se moc jako nic moc vymýšlet nedá, že jo?
0: Mhm.
1: Nebo?
0: Nebo takhle. Ty máš tu vysokou školu, tak ty bys za to mohl něco vymyslet, ne?
1: Hele, tak jako já vymyslím vždycky něco do něčeho, že jo. Dane, co jsi tam měl na programu, prosím tě.
0: Tak, já bych tady chtěl otevřít další rubriku.
1: A jo.
0: Jsi připravený?
1: No, tak půjdej.
0: Dobře. Jsou to věci, které bys nechtěl, aby se ti staly jako DJovi při setu, když budeš rád.
1: Mhm.
0: Je něco, z čeho máš fakt jako panickou ataku?
1: Přestane fungovat link.
0: Jo?
1: Už se mi to stalo jednou.
0: Fakt? A ty nenosíš víc flešek?
1: Hele, já úplně přesně vím, kam se mě tady tím snažíš dostat. Měl jsem sebou dvě flešky, no. Měl jsem sebou bohužel jenom dvě flešky.
0: Tak dva playery stačí, ne?
1: Ne.
0: Jak to, že ne?
1: Ne. Nestačí, teď to sám znáš, nebo jako dá se to, že jo, ale není to prostě tak jako kvalitní, tak jak bys chtěl, ještě když máš třeba jako dejme tomu nějakým způsobem připravený set, tak to prostě neodehraješ tak, jak chceš.
0: No jasně.
1: No, takže když třeba přestane fungovat link, hele, každý zná, prostě přestane fungovat sync tlačítko, že jo. Já jsem ho tady měl třeba teďka zaplý a Dan přišel k tomu mixu a že ne, fuj, syn tlačítko, hnedka to vypnul a podíval se na mě pohledem, že bych se propadnul do pekla.
0: No že jo, úplně divoce.
1: Začal jsem se obhajovat a pak mi došlo, že to je stejně jedno, takže. Kdo mě tady může soudit?
0: Přesně tak. A to teďka jsi tam zapl nějaký intro, teda o to
1: Tejte Queen, budouku, je to krásný track, Queen Who Wants to Live, aha. Forever. Budouk remix.
0: Mm-hmm.
1: Je to drum and bass, no.
0: Je to drum and bass?
1: Je to velký drum and bass.
0: Je to velký drum and bass?
1: Jo. Máš nějakou otázku?
0: Ne, poslouchám. Teďka. Tohle je poslechovka s Matyášem.
1: Tohle, přesně.

0: nahnula se za mnou, úplně de facto vlastně se mi položila na ten mix a tohle to celý mi to vlastně jakoby...
1: Položila se ti na mix.
0: No jakože rukama prostě úplně totálně, kdybych teďka se tam k tobě natáhnul a začal ti tam prostě jakoby tím svojí váhou prostě všechno jakoby rozdělávat. Natáhla se ke mně a já samozřejmě jsem byl v půlce mýho neurofunkového setu, že jo?
1: Prostě tvrdá pařba, řežba.
0: Přesně tak, ano. Máš tam Wilkinsa! Já jsem jí neslyšel nejdřív samozřejmě, že jo, prostě kvůli odposlechům a tady tohleto, tak jsem řekl, no, jakože ještě jednou, tak znova. Máš tam Wilkinsa! Hele, no a počkej, a já jsem teda říkal, že se omlouvám, že teda jako, že hraju trochu jako jiný subžánr a že prostě tady to teď jako nemám nikde jako připravený, že bych jí něco pustil, a jako samozřejmě, jo, politicky, a ona, ježiš, moje kamoška, co tady leží na zemi před tím reprákem, má na rozeniny a ona má na velký zda. A teďka to pak ležela na zemi.
1: Že úplně K.O.
0: Jo. Byl to zajímavý večer.
1: Ja, tak to se mi asi nestalo ještě něco takového.
0: To byl ten samý večer, jak tam ten klučina opil tu vodu z toho květina na stage.
1: Jo, vidíš, tak to je ono, že jsem říkal, no, že ten druhý týpek ze severu.
0: Prostě týpek se vytáhl tu kytku, napil se květináče a měl to hezky s filtříkem, no.
1: Ale já se přiznám, že jako já jsem takhle dnu v práci jako pil rovnou z karafy, protože jsem byl taky po nějaký party zrovna.
0: Maty, to je úplně to samý.
1: A no, není to květinář, ale jako, když si vezmeš tu 2-litrovou karafu, že jo, a napiješ se z toho, jak úplně, no, to je jedno. No, takže dokážu se asi vcítit do jako pána, že prostě měl žízení, tak se napil prostě z květináče.
0: Takhle, vypadal, jak kdyby...
1: Vždyť je to myslím mít tu hlínu v puse, ne všude.
0: No, měl tam taky tečky, no. Ale kdyby si viděl, jak byl šťastný. Úplně mega spokojený.
1: A tak zase víš, co to musí hydratovat podle mě pořádně. Ty máš minerály z té země všechny, že jo?
0: Jako týpek byl těžce hydratovaný. To si nedokážeš představit, jak byl hydratovaný.
1: Ježíši.
0: A zase do sebe dostal určitě nějaký minerály a živiny, jako jestli byla hnojená ta kytka.
1: To si taky myslím. Jako, na mě taky jednou asi někdo jako křičel, ať něco zahraju. A mám dokonce pocit, jo, byl to DKOS Epistemic track, no prostě kdo ví, ten ví. Hele, já jsem ho zahrál a normálně dohrálo to a za 20 vteřin za mnou přišel týpek, jestli ho můžu pustit a začal mi takhle na telefonu ukazovat. Jsem řekl, jako kámo, to už hrálo a on jo, aha, díky, čau. A šel pryč a že no, tak dobrý, no.
0: Takže dámy a pánové, Matyho jukebox prostě neumožňuje hrát dvakrát za sebou ten samý track. To já třeba říct nemůžu.
1: A mně se to třeba jednou povedlo.
0: Fakt jo.
1: Já jsem double dropnul dva stejný tracky.
0: Ty krása.
1: Já jsem dal dobrý pregame. Dobrý pregame. Takže to už
0: takže byla... dva tracky do sebe. Už... A ještě to byly dva doplejty před headliner, byste že...
1: Ale byl to podle mě nějaký PR tactics. Já to bylo hele, jako kdysi dávno. To bylo kdysi dávno, tak jsem... Hej, a ono to začne tak hrozně vtipně jako fázovat, ten track.
0: Ne, jasně, no, tak je to...
1: To je úplně fakt jako, že... A teď já jsem tam stál a říkám, tyjo, to je nějaký divný, hej, nejsou rozbitý repráky. Tak jsem dal ty sluchátka, říkám, to je furt nějaký divný, ne? Tak jsem si dal na hlavu, ať se kouknu na ten druhý track. A tam prostě hraje ten druhý identický track, už 16 posunutý.
0: Já si upřímně nedokážu představit, že...
1: To bylo ve Stormu.
0: Fakt?
1: No, to bylo ve Stormu.
0: Tak tam jako ve Stormu byly docela velký zvuk. Já jsem právě chtěl teďka říct, že jako na tom velkém zvuku to muselo být docela jako fajn, no.
1: No, jako hele, byl jsem překvapený a mám dokonce pocit, že to bylo B2Bčko s Mirem.
0: Aha.
1: A myslím si, že bych byl taky překvapený.
0: Tak to se nedivím, abych byl taky překvapený.
1: Ale to už je dávno.
0: Máte, víš, co mě napadlo? My bychom tady mohli do budoucna zavést vlastně takovou nějakou rubriku, kde budeme vlastně mít jako takový DJský bulvar.
1: DJský.
0: Víš, že bychom si prostě jako sehnali nějaké prekérní informace, nějaké pikantnosti na českou scénu a... A prostě bychom to tady...
1: Jo, tak hej, a to by možná mohlo mít ale docela i poslouchanost.
0: Já si taky určitě myslím, že by to bylo perfektní.
1: Když tady budeme drbat v ostatní DJ.
0: Přesně tak. Vítejte u drbárny s Matyášem.
1: Vítejte v drbacím okénku Matyáše a Dana.
0: Přesně tak.
1: Dnes si podíme,
0: kdo přehnal pregame.
1: Matyáš byl na Darkshireu a byl hodně dlouho v backstage. Matyáši, co ses dozvěděl?
0: Neptejte se, děli se tam strašný věci.
1: Už tam nikdy nejedu.
0: Tak bojím se. Okay, jo. Vrátíme se teďka zpátky za písničkou. Trošičku přitvrdíme. Máme před sebou... Máme před sebou posledních 35 minutek, takže budeme pomaličku, kontinuálně přitvrzovat a určitě se ještě vrátíme si o něčem popovídat.
1: Možná

0: Dámy a pánové, stále posloucháte drum and bassový pořad Rave on Air na Dance Radio.
1: Ano.
0: Řekneme si dneska, řekneme si teďka teda nějaké ty mejdany, co se nám budou, co se nám tady budou dít v naší krásné zemi v nadcházející víkend.
1: Dáme si mejdany a pak se vystříháme za mixem. To je plán na posledních, pár minut.
0: Přesně tak, pak bude střelba za mixem. Tak, 12. června, Hoofbeats Open Air 2026, Netsky Subsonic. Já jsem akorát zaregistroval na internetu, že snad ten Netsky je přesunutý.
1: Nevím vůbec.
0: Tím, že to je Open Air a myslím si, že teďka v následujících dnech má být poměrně nepříznivé počasí, tak je možné, že to přesunuli. To se budete muset bohužel podívat sami. Tak, potom In Base We Trust, kde bude Tony Terra, John Simon, to je v Centrále. Družfest 2026 na zámku, to bude taky v pátek i v sobotu. Zajímavý, v Prostějově. Potom páteční akce Poolside 26 na Rožnovském koupališti, taky drum and bass. Zároveň v pátek 12.6. se koná také Neurofuck Attack Beach, kde bude myslím, že Ziggy. Takže to bude pecka. Na sobotu potom Pulsation Castle, kde budou Cayman Crooked Matthews, Canine a další. Zlomená scéna v sobotu ze Sofa Sound a máme tam ještě.
1: Hraje někdo od nás někde?
0: No.
1: to je taky docela dobrá otázka.
0: To je dobrá otázka. No? Já určitě ne. Já si tento víkend si dávám chatu. Já budu rekonstruovat.
1: A? Já taky. Teda nebudu budu rekonstruovat své orgány po minulém týdnu. Ale já jedu za rodičema na chatu, jedu odpočívat, projedu se tam na silničce takzvaně, takže.
0: Tyjo, tak to budeš mít nádherný víkend.
1: Krásný romantický víkend sám se sebou.
0: Každopádně, když na to koukám, tak těch jako mejdanů je poměrně dost. Teď naplánovaný na další dva dny po celé republice, takže určitě někam vyražte. I za nepříznivého počasí jděte podpořit ty akce, ať máme furt a stále kam chodit. A Maty, je nějaká akce, na kterou se teďka v dohledné době těžíš? Něco, nějaký festival, koncert? Nemusí to být zrovna drum and bass.
1: No hele, a tempo to není. Je to shodou okolností, to je opravdu drum and bass, protože příští týden se teda koná Darkshire Festival in the Woods.
0: Ano.
1: Těším se tam určitě hodně.
0: Máš nějaký favority, který bys si chtěl vychutnat?
1: Sebe. Rámci...
0: Panu Matyášovi sebevědomí teda rozhodně nechybí.
1: Ale jak se říká, to nejlepší nemůže být na té největší stage, proto to nejlepší si ty lidi musí najít.
0: Jo, je to tak.
1: A mě hledat teda opravdu složitě nebudou.
0: Je fakt, že ty budeš vidět. Budeš mít ten kovbojský klobuk, jak říká Texasovi.
1: A to bych mohl vzít.
0: To bys mohl, to byla stylovka.
1: Já si to budu natáčet ten set.
0: No tak to by bylo super.
1: Ne, ale určitě se těším na... já se budu muset pět na line-up.
0: Tak ty seš kouzel.
1: Já se
0: budu... To se těším na Darkshire, ale na koho se těšíš nejvíc? No, se budu muset pět na line-up. Tak to je výborný.
1: Já jsem se na to ještě moc nekoukal.
0: To je fakt skvělý, jo.
1: No, hele, co ty, Dané?
0: Jako, já mám těch favoritů na nadcházející měsíce, jako vícero. Moc se těším samozřejmě na můj dubovský Letitroll. Tam si můžu prozradit, že poprvé zahrajou na větší stage.
1: Na větší...
0: Fakt? Takže se moc těším.
1: Počkej, jak na větší stage?
0: No, to ještě necháme pod pokličku.
1: Aha, a to jsi mi vůbec nepochopil.
0: No, teda. Následně se teda moc těším i na afterparty po...
1: No tak kdo se netěší na afterku, že?
0: Po Beat for Love.
1: No jasně.
0: A kde budu hrát ve Fabriku moji premiéru na Call Festivalu.
1: Aha, okay,
0: Tam budu hrát se Ziggy, budu hrát před Prem, je to právě na té Žervanické přehradě.
1: Aha,
0: takže, okay. Takže super. Je tam vlastně tam, jak se teďka o víkendu koná vlastně ten maiden od kluků z Neurofaku, tak na tom samém místě si myslím, že by měl být právě ten koal. Takže je to velice jako fajn festival, takže se moc těším. Ale největší highlight bude samozřejmě Defcon, že jo.
1: No. Jo.
0: takže to tam
1: teda nehraješ.
0: Tam teda nehraju.
1: Ale je tam drum and bass vlastně.
0: Je tam drum and bass vlastně. Minulý rok tam jsem tam vlastně potkal Pityuse a bylo tam vícero jako DJů a byla myslím, že jenom jeden den, že zbytek byl teda jako hard music, no, ale samozřejmě jako festival je to zážitek neskutečný, festival je to obrovský, takže opět se moc těším, bude to pecka.
1: Tak jo, takže já se s vámi od mixu loučím, ale od mikrofonu ještě asi ne.
0: Určitě ne.
1: Teďka se tady vystřídáme s Danem, já jsem tady zkoušel hrát nějaký Neura, nevím, hele, něco jsem na té flashce prostě měl.
0: Přesně tak, super Matej.
1: Tak děkuju. děkuju. Tak a
0: Neuromatyáš, ne, prostě nesmohol.
1: Neuroteorie, ano. takže jde na to.
0: Tak jo, poslouchá tady Fonér.

0: O jedno zmáčknutí víc na vypnutí lupu.
1: Hezky. No, tak naše dvouhodinovka se úspěšně a pomalými a jistými krůčky blíží ke konci.
2: Přesně tak.
1: Dan se s vámi ještě chtěl rozloučit, já samozřejmě taky, ale Dan vypadal na to, že má ještě něco na srdíčku.
2: Fakt?
1: Já nevím, tak jsi tak jako zavelel, že jdeme se rozloučit.
0: Je mi to tak. Dámy a pánové, děkuji, že nás posloucháte. Dneska jsme to měli víc takový povídavý, bylo to takový víc uvolněnější.
1: Jako vždycky,
0: méně hudby, víc kecání.
1: Jako vždycky, když jsme tady my dva.
0: Doufáme, že se vám to líbilo. Pokud byste měli nějaký téma, který byste chtěli nechat zhodnotit tady kapitána Matyáše,
1: jo,
0: a dropáka Dana.
1: Ano, ano, tak určitě neváhejte napsat na Instagram Rayponair. My jako jsme de facto schopní probrat úplně cokoliv.
0: Jak jste si dneska mohli všimnout, tak
1: no,
0: přesně tak. Takže pokud byste měli nějaké téma, které byste chtěli, aby jsme my jako
1: Ať už chcete
0: jako Boleka Lolek české scény.
1: Jestli chcete náš názor, naše zhodnocení. Cokoliv, klidně nám napište. Ale to nejsou hlavně žádný zprostěrny.
0: Přesně tak.
1: Jo.
0: To my tady nestrpíme.
1: Ne, to ne. To my takový nejsme právě vůbec. My nemáme rádi zprostěrny.
0: Přesně tak. Takže ještě jednou děkujeme, že nás posloucháte a za týden se slyšíme znovu na kanálu Dance Rádia Rayponair.
1: Tak jo, já se s vámi taky loučím, moc děkuji, že jste si nás dneska poslechli, že jste si to s náma, doufám, že užili a nenesete si žádný následky tady z toho, co jsme tady vymýšleli. Ahoj, mějte se hezky. Impact.

0: přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio. Jack.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Dance Radio.

champ puppy.

recorded live on tour. This is John Digweed.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.